jak vy nejste normální, jak je to strašně alkohol. Co to rádíte? Snoužajte za jmény. Minister zdravstvení nahovary, alebo je mnoho alkoholný zvarky, nic dobrý zpročuje vaše zdravě. Zdroču stranských účinky, padlujte zvrchovci. Tak jsem se